obločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák povisí kabát noci černý.

kot stále pomalejší, vsákne do peřin. Znovu ruku týdnům, co umých nohou leží, pak jsou vykročí. A ti kot hodin, ti kot stále pomalejší, vsákne do peřin. Znovu ruku týdnům, co umých nohou leží, pak jsou

0: Tak, toto bol prianý basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí ty basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si hrdina a ne dezertér.